Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Víkend na Hané.
3: Sedíš

0: počasí.
1: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: snad světová strana, z které by přes Hanou nebyl vidět svatý kopeček. Je málo takových, kteří tam ještě nebyli, ale my vás tentokrát vymem na špacír po naočné stezce svatý kopeček. Můžete si vybrat, jestli to dáte z kopečka kolem zoologické do centra Radíkova nebo obráceně. Na oba dva konce se dostanete busem od olomouckého Hlaváka. Značená trasa má pár kroků přes 7 kiláků a provede vás kolem stodánky Jiřího Volkra, klášterní zřícenina Kartolska nebo Radíkovské přehrade. Cestou lesama kolem svatého kopečka se dozvíte něco o místní přírodě a historii. Ještě před té příležitosti zabrousíte aj za zvířátkama nebo k poutní katedrále, je na vás. Ale špacír po naočné stezce svaté kopeček vám půjde k doho.
1: Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny. Dneska

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

0: počasí.
1: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedeme do podzemí Šomperka. Historický tajemno by sice napovídalo, že míříme k místnímu zámku, ale to je tak asi všecko. Zámeček, jak se toď říká, byl kde se sídlem šumperské železniční průmyslovky. Pod její tělocvičnou oddělala tajný bunkr, z kterého si převálečným stavom měl řídit drážní provoz po celé Moravě. Přepomeňme jenom, že tenkrát správa střední dráhy sídlela v Olmiko a v katastrofických scénářích se všecké její dispečerské pracoviště měly přesunout právě do šumperských katakomb, v kterých bylo až všecko narychtované. K ostrýmu provozu bunkr nikdy neposloužil. Na pár cvičeních se ale dispečink průbl. Podzemí není nafakovací, tož si prohlídko zavčaso zajednete na stránkách šumperského infocentra.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování.

0: dění v našem regionu.
1: Report CZ. Spravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: mandra, že už živě nehrají, tak si je připomínáme v hitu Motýly tady u nás na Hané. Živé vysílání pokračuje 6 hodin 56 minut. Dobré nedělní ráno.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hodinu otevře Taylor Swift. Tak Taylor bylo dobře a je to Taylor Dane samozřejmě. A jinak PH. Rozlepujeme nedělní víka, zahrajeme si italský megahit na Hané Ricky Poveri. A je to zároveň výherní song dnešního rána, balík pravé italské kávy a finále zájezdu do italského Bergama. Ano, italské léto pokračuje i v srpnu, tak si počkejte na tenhle ten výherní song, nádhera. Nemůžu ho nechat zahrát celý, hned by se z něho stal právě výherní, tak vychytejte ho dneska ráno. 6.56 a nové zprávy.
3: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
5: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
4: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
3: Sport.
4: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i o víkendu.
3: Počasí.
0: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Léto roku 2005, PH, Katka Knechtová, hitovka za tebou. Přejeme dobré ráno, pokud už jste třeba vyrazili na nákup, anebo máte nějakou pracovní činnost. Zdravíme, 7 hodin a 15 minut. Nezapomeňte se připojit na naše sociální sítě, na náš Facebook, napsat, co děláte, jak se máte, kam dneska vyrážíte a co budete dělat. No ať už plánujete dobít svět, nebo jenom dojíst zbytek včerejší pici, pojďme si říct, co nám pro víkend namíchaly hvězdy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

Máme nejlepší hudební výběr a hrajeme Aerosmith, hitovka z prázdnin roku 98. Nás přivedla k 7:30. Za minutku to tak bude, 7:30 skoro, a počasí dneska převážně.

0: Jasně, skoro jasné. Možná večer nějaká bouřka. Teploty nad 30. Paráda.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Tak paráda pro ty, kteří mají volno a nemusí sedět někde v chladícím boxu. Hurá k vodě. Přírodní osvěžení hlásí Poděbrady, Náklop, Plumlov i Výkleky. Akvaparky nás zachrání v Olomouci, ve Šternberku nebo v Prostějově. Parádně se koupe v Bělkách, v Litovli i v Holešově. No a až se vám z toho plavání pořádně zatočí hlava nebo vyhladovíte, skočte rovnýma nohama do velkého hodového šílenství. Hody vrcholí ve Štěpánově, hody svatého Vavřince a samozřejmě taky v Přerově, historický jarmark, všude, spousta dobrot a tak dál. Tak plavky na sebe, nějaké drobáky po kapsách a můžeme vyrazit celé ráno, celé dopoledne. Pro vás máme tipy, co dneska dělat v neděli, kam vyrazit a taky společně s vámi. Ptáme se vás na to na našich sociálních sítích. Tak napište třeba na náš Facebook.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
0: Chlapík, kterému se líbí hlavně teď pražská Letná, Marek Ztracený, to se mi líbí. Pro vás o 7:30 ráno na Hané v neděli.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

JP Cooper zpívá svůj September song. Kačka Nezbalová nám na rádiovém Facebooku už píše, že si užívá nedělní počasí na koupali.

0: Otevře Ava Max. Richard Krajčo, Krištof. Ve studiu už voní pravá italská káva, taky šance na italské Bergamo. Třídenní výlet zdarma od Rádia Hna. Toto je výherní song nedělního ránka. Vychytejte ho včas. Máte balík kávy a finále v Bergamo. Co vy na to? Zprávy dřív než ostatní. 7.55.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet, které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
0: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.

0: Moravské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Taky v neděli víme, jak se jezdí tady. U Pomezí na Svitavsku záchranáři po dopravní nehodě opatrně. Bouračka se řeší taky před Rajcem Jestřebí. A řidiči na Olomoucku by měli zbystřit taky na D35. Když máte nájezd na D46 u Hněvotína, tady stojí v nepříjemné zatáčce v tom nájezdu porouchané auto. Další odstavené auto hlásíte na krajnici u D1. Je to mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: domů, do práce i do auta Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. Proč má dneska každý Roman vlastně oficiální povolení hodit si nohy na stůl, poroučet si víno z hroznů a nechat se obsluhovat jako římský císař?
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna, den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: tohle je Billy Joel a posloucháte Rádio Hana 8.28, vaše letní rádio. Pokračuje italské léto, nezapomeňte. Dnešní počasí jasné až polojasné. Teploty nad 30 stupňů Celsia. Krásné léto, parádní neděle, domů, do práce, do auta. Máme všechno i nejlepší tipy, kam ještě dneska vyrazit.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Naopak někteří naši posluchači, jako Miluška, ta si včera dala výlet, pěkně našlapala 60 kilometrů, takže dneska nárok na odpočinek, samozřejmě, jasně. Napište, jak se máte, co děláte, kam vyrážíte, třeba na náš Facebook. No a pokračujeme dál, protože můžeme si klidně sednout i do klimatizovaného kina nebo vyrazit na pořádnou výpravu. Proč? Protože v kině je Spider-Man, jmenuje se Nový den, síťovku provětrá v olomouckém Premier Cinemas, taky v Boskovicích, v Šumperku, Funičově a Prostějově. Pro vaše malé štěkáče je tu zase Tlapková patrola, dinosauří film v Olomouci, v Přerově, Funičově, v Zábřehu, v Šumperku i v Bruntále. No a pokud radši uvidíte Rytíře, hrad Sovinec zve na akci Past na medvěda se sokolníky a šermíři. Zámek Prostějov, historicky první nádvoříčko plné divadla, hudby i workshopu, tak zbalte rodinku, dělejte si perfektní den. A my máme special playlist pro dnešní nedělní dopoledne. One Tea Cool Tea, Alanis Morissette, anebo třeba Miraj za moment na Hané.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkud.

0: s Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
3: Proto ne.
2: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
3: Proto taky ne.
2: Tak proč?
3: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
2: Ale koupil.
3: Fakt?
2: Fakt.
3: Oh, ty jsi nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
4: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: hrají a zpívají vám Shepherds, jestli pak víte, proč byste si na příští týden, a tuším, že to je středa večer, měli připravit svá řecké brýle, nějaký kopec s pořádným výhledem, to abyste nepřišli o nebeské divadlo z rohy jako od čerta. A nechápete? No, tak taky bych nechápal. Proto bych poslouchal. 8.41.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
2: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
3: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
2: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
3: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, když nějakou měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
2: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
3: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když bude mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
2: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
3: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
2: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
3: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
2: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
3: Naslyšenou, moc krát, díky.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: do Olomouce, do Vyškova i na Blanensko. Nejlepší hudební výběr pokračuje i po 9. hodině. Děkujem, že posloucháte zprávy počasí, dopravám policejní hlídky v regionu. Zůstaňte s námi.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. hodině Bee Gees. Z české muziky Činasky. Pokračuje báječné italské léto, nahané další výherní song zní takto. Balík pravé italské kávičky vás čeká. Taky možnost být ve finále o třídenní zájezd do italského Bergama úplně zdarma. Poslouchejte nás dál.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web pan prokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
0: Sport. Neseme další skvělé zprávy z českého sportu. Vodní slalomářka Valentína Kočířová po včerejším zlatu v kajaku vybojovala na mistrovství světa juniorů další titul, tentokrát na kánoji. Bronzové medaile přidal Tomáš Indruch a v kategorii do 23 let Adam Král. A dařilo se i na střelnici. Česká puškařka Klaudie Kac se stala šampionkou v olympijské třípolohové střelbě na šampionátu do 23 let. Obrovská gratulace všem. Přidáváme předpověď i dopravní info.
2: Počasí.
0: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30. Na cestách máme čerstvý přehled. Rájec Jestřebí, počítejte po nehodě dvou osobáků s omezeným průjezdem. Čerstvá bouračka je hlášena z D55 u Otrokovic ve směru na Hulín. Projedete opatrně. O kousek dál D49 u Frištáku potkáte odstavené poruchané auto. Ve Vyškově v ulici Dukelská pozor na uklouznutí, na vozovce rozlítý olej. Kde si dát pozor na rychlost? Policejní hlídky hlásíte ze Zlína na třídě Tomáše Bati. Stojí ve Valmezu, na 35. v Napajedlech i v Hněvotíně u Olomouce. Radary potkáte taky na dálnici D1 u exitu Hulín Západ a na D46 hnedka před Vyškovem. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: hit, který nás provázel fotbalovým mistrovstvím světa.
1: Italské léto na Hané.
0: Muzika italiana, italské léto na Hané. Pokračujeme taky v srpnu. Italské léto nabízí soutěž každý den několikrát, ráno, v poledne, odpoledne, v podvečer. Stačí chytit celý italský megahit v našem vysílání a hrajete ráno o pravou italskou kávu. Na oběd balík těstovin, odpoledne pravý italský sýr. Stačí vychytat ten správný song. Ricky Epovery v překladu Bohatí a chudí, Come Vorrei, mimořádně melodická věc, ale ruku na srdce, jaká italská melodická věc prostě není. To je náš výherní song dnešního rána. Balík italské kávy je připravený stejně jako možnost být ve finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Co vy na to říkáte?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Teď se vyplatí volat 585 22 55 80.

0: Italské léto nahané, Ricky je povery, come vorrei, na lince. Zdravíme do Přerova. Olinku, hezké ráno nebo dopoledne?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Olinko, kde vás zastihla naše soutěž a italské léto?
1: Momentálně v autě v práci.
0: Je, krása, tak zdravíme do auta. Ricky je povery, to je klasika, že jo, souhlasíme.
1: Ano.
0: Tak pozor. Celkem tři hity od téhle kapely jsme vybrali do italského léta. Dva takové veselější taneční a právě ten dnešní, to je pohodička. Já už jsem ho jednou tady v červenci, myslím, měl, ten výherní song. Má i českou verzi, vzpomenete jakou?
1: Je mi to známý, ale nespomenu si.
0: Jirka Korn, Slunce je fér, že?
1: Ano.
0: Jo, klasika, klasika. Dobře, tak balík pravé italské kávy. A vy jste milovník Itálie, nebo spíš pojedete třeba poprvé? Možná?
1: V Itálii jsem již byla. Aha. A budu se těšit, že tam opět navštívím.
0: Jo, jo.
1: Doufám.
0: Tak balíček pravé italské kávy máte od nás automaticky. No a samozřejmě je potřeba se podívat na naše pravidla na web radiohana.cz, registrovat se do soutěže o Bergamo, ale automaticky jste ve hře, stačí pár kliků. Tak moc blahopřejeme a užívejte neděli. Děkujeme, že jste zavolala.
1: Já moc děkuji, mějte se, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Soutěžíme o kávu dělanou s láskou. Ravazio Café. Nově ji koupíte domů na ravaziocafe.cz. Podmínkou výhry je registrace na tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
0: No a víte co, uděláme si radost, protože ještě dneska dopoledne budeme soutěžit Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Už vám připomínám, že tohle bude další výherní hit. Dneska dopoledne v italském létě budeme hrát zase o balík těstovin. Takže pokud uslyšíte Erose Ramazzottiho v duetu s Tinou Turner, tak je to čas volat k nám do studia. Užívejte nedělní dopoledne nebo ránko, záleží jak to máte. Lady Gaga, Kylie Minogue a teď tak

0: Ozzy Osbourne, nahané, neděle bude skoro jasná až polojasná, teploty opět nad 30 stupni Celsia. Co budeme dělat?
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Máme pro vás vždycky nejlepší tipy, kam vyrazit. Připomenu, že ještě v téhleté hodince vyrazíme z naší

0: Hanáku furtovníky na výlet. Zavoláme Martině Kvítko, je ve Štěpánově, tady finišují hody. A jinak neděle bude doslova nabitá zážitky. Sportovce a milovníky party atmosféry rozproudí akcička Run and Rave u olomoucké Olympie. Propojíme běh, živou muziku a pořádně žhavé letní rytmy. Tramtár je od 18 hodin přímo na olomouckých Poděbradech, má horory z Poděbrad. Čeká vás humor, láska, léto, komáři, pivo v kelímku, no však to znáte. Za mladá i po dětech máme rande na Gebech. V 19 hodin olomoucký Leďák rozezní skvělou show Nebe na zemi s Elegánem Adamem Plachetkou a Ondřejem Havelkou. No a zahrádkáři do pozoru, v Kroměříži vrcholí výstava Floria, léto s desítkami tisíc květin. Užijte si víkend naplno.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tohle je Rádio Haná.

0: Taky tenhle hit jste si živě mohli užít včera v Litovli na litovelském pivobraní a o chvilku později taky na festivalu plném chutí v Letovicích a No Name hrají dneska na Vavřinecké pouti v Bystřici pod Pernštejnem. Vyrazíme na výlet s našimi Hanáky furtovníky a podíváme se taky za Martinkou na hody do Štěpánova.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Není snad světová strana, z které by přes Hanou nebyl vidět svatý kopeček. Je málo takových, kteří tam ještě nebyli, ale my vás tentokrát vymem na špacír po naočné stezce svatý kopeček. Můžete si vybrat, jestli to dáte z kopečka kolem zoologické do centra Radíkova nebo obráceně. Na oba dva konce se dostanete busem od olomouckého Hlaváko. Značená trasa má pár kroků přes 7 kiláků a provede vás kolem stodánky Jiřího Volkra, klášterní zřícenina Kartolska nebo Radíkovské přehrade. Cestou lesama kolem svatého kopečka se dozvíte něco o místní přírodě a historii. Ještě před té příležitosti zabrousíte aj za zvířátkama nebo k poutní katedrále, je na vás. Ale špacír po naočné stezce svaté kopeček vám půjde k doho.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Tady je vaše nedělní Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Jsme ve Štěpánově. Finišují tady hody. Je tady Martina Kvítko.
1: Hola, hola, Štěpánov volá. O tomto víkendu jsou tady hody svatého Vavřince ve Štěpánově a program pokračuje s Rádiem Hana také v neděli. Dneska tu máme Dixík, písničky Elvise Presleyho a odpoledne ve tři zahraje Děda Mládek Illegal Band. Mimochodem taky dneska je v areálu chovatelů výstava exotického ptactva, drůbeže, morčat a králíků a jako bonus dnes ukázka králičího hopu. Tak šup šup do Štěpánova. Ještě dneska si tady užíváme hody svatého Vavřince s Rádiem Hana.
0: A doplním, že hodně jídla a pití k tomu. Buďte s námi, víme, kde se co děje, naše vysílání pokračuje.

Tady svým tady u nás na Hané. Víte co, čas neuvěřitelně letí. Letní rádio Hana. Pokračujeme dál po 10. hodině. Jukebox, vaše vzkazy. Píšete třeba na náš Facebook nebo na studio@radiohana.cz. Vyřídíme všechno.

0: Italské léto pokračuje výherním songem, do oběda bude Eros Ramazzotti. Zprávy, počasí, doprava, nehody, policejní hlídky, všechno máme.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
3: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
4: i v neděli.

0: Lebowské, Léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady mezi Brodkem u Prostějova a Otaslavicemi. Dopravní nehodám další na D55, opatrně po srážce dvou osobáků u exitu Otrokovice sever. Nehoda a špatný provoz taky u Rajce Jestřebí, opatrně D49 u Frištáku, odstavený nákladák. Policie v Mohelnici na Třebovské ulici, na dálnici D48 u Bělotína, majáčky stojí u D1 na exitu Hulín Západ a na D46 u Olšan u Prostějova. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Rádio Hana
3: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: srpna. Míša píše, že ji dneska čeká gaušink a morální příprava na návrat do práce po 2 týdenní dovolené. Tak to určitě všichni chápeme, jak ti je. V práci sedí i Petr, který hlásí, že drží dnešní směnu. A my vám držíme palce, ať cokoliv dneska zvládnete, třeba i to lenošení, anebo pracovní povinnosti, zvládnete s námi na jedničku. Rádio Hana, nedělní jukebox, díky, že jste s námi.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: Rádio Hana, hezkou neděli, s námi víte, co se kde děje. Svatovavřinecké hody vrcholí ve Štěpánově a jsou taky v Přerově. Ve Štěpánově je kolegyně Martina Kvítko, v Přerově zase kolega Štěpán Horák.
1: Krásné dopoledne všem posluchačům Rádio Hana z Přerova, kde taky dnes pokračují Svatovavřinecké hody.

0: hlavně česká kapela Olympic, takže to jsou Přerovské, Svatova, Přinecké hody a Rádio Hana je samozřejmě tady.
1: Říká přímo z místa z Přerovských hodů Štěpán Horák, ještě se spojíme, děkujeme. Jedeme dál, hezké dopoledne.

0: poslouchejte, užívejte. Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
3: Rádio Hana a Jukebox.

Se máte, co děláte, kam vyrážíte. Maruška se rozhodla, že dneska bude vařit domácí kečup, odpoledne vyrazí k rybníku. Makrely si chce dát Milada i s Kačkou, ta navíc chytá bronz na koupáku, a my vás zdravíme. A hlavně všude tam, kde právě teď hraje vaše číslo 1 Rádio Hana, posloucháte Jukebox. Hrajeme hity jenom pro vás.

0: Rádio Haná a Jukebox. Rádio Haná. Kam vyrazit?
1: Jestli nevíte, kam dřív skočit, tady je kompletní víkendový nářez. Koupání hlásí Poděbrady, Náklop, Plumlov, Výkleky i akvaparky a koupáky v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Vyškově, Bělkovicích, Litovli, Uničově i Holešově. Hody svatého Vavřince vrcholí ve Štěpánově a taky v Přerově. Kina promítají nového Spidermana i dinosauří Tlapkovou patrolu v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Boskovicích, Zábřehu, Bruntále i Prostějově. Na hradě Slovinec se líčí pas na medvěda se šermíři i sokol. Prostějovský zámek žije rodinným nádvoříčkem. V neděli startuje u Olympie běžecká party Run and Rave. Na Poděbradech pobaví divadlo Tramtárie z Horory z Poděbrad. Olomoucký letňák rozezní Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou. V Kroměříži vrcholí rozkvetlá Floria s Motýl Bandem. Užijte si víkend naplno a s naším rádiem.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

vaše hity, vaše vzkazy, náš jukebox a Rádio Hana. Slaví se, Janča má narozeniny a všemu rádia přeje krásný a šťastný den. Pavča zahlásila druhou pětiletku, Monča se chystá na velkou dětskou party. Ať už oslavujete cokoliv, anebo jen tak užíváte letní nedělní pohodičku. Máme pro vás další skvělé hity, Rádio Hana a jukebox.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kdekdo. My vybíráme to podstatné. Stručně. Užitečně. Pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.

0: Tenhle kompletní hit vám zajistí balík těstovin na možnost se podívat do italského Bergama na 3denní dovču zcela zdarma. 10.55 máme nové zprávy.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
1: Sport.
0: Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
4: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
0: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
1: Počasí.
0: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Doprava.
0: Vysíláme čerstvé info z našich silnic. V Bruntále v Opavské ulici záchranářské práce po havárii cyklisty. Projíždějte opatrně. Olej na silnici se odklízí ve Vyškově na Dukelské. Na dálnicích pozor na odstavená auta na Krajnici. Jedno hlásíte na D35 před Unčovicemi ve směru od Mohelnice. Druhé na D46 u exitu Olšany u Prostějova. Kde dneska nepotkat majáček? Hlídky hlásíte na D46 u Vyškova. Měří taky ve Valmezu na Vsetínské ulici. Pohodovou jízdu bez komplikací.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Všem Romanům budeme hrát taky k dnešnímu svátku, je 9. srpna, posloucháte Rádio Haná. Andrejka píše, nedělní moto, uvařit oběd, vyvalit se na sluníčko, dojít si pro zmrzku a nic nedělat. Podporuje to i Honza, ten bude odpočívat, Štěpánka balí kufry na dovolenou a potom už hodí nohy pěkně nahoru. Prostě neděle, jak má být, naprostá pohodička. Rádio Haná vysílá Jukebox. Díky, že píšete třeba na naše sociální sítě nebo na studio @radiohana.cz.

0: poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
1: Rádio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Toto je další výherní song italského léta. Toto je Eros Ramazzotti ve spolupráci s Tinou Turner. A naše studiová linka 585 22 55 88. Můžete volat. Výherní song italského léta vám nabízí k obědu balík italských těstovin a možnost jet do italského Bergama úplně zadarmo právě teď. Skladba má rokový rytmus, chytlavou energii, text je o rozchodu, bolesti, naději. Eros zpívá o složitém vztahu dvou lidí, kteří se milují a zároveň si ubližují a nemůžou spolu žít. Pocit prázdnoty, když druhý odejde, o vzpomínkách, které nelze vymazat a o tom, že rozchody, lidské chyby i snaha začít znovu jsou prostě běžnou součástí života. Jo? To je italské léto nahané a vypadá to, že bychom měli mít na telefonu Martinku. Haló, Martinko, dobré dopoledne. Haló? Tak Martina asi na lince nevydržela, což je ale dobrá zpráva pro někoho z vás, kdo má po ruce telefon, protože teď se vlastně můžete dovolat úplně nejrychleji místo Martiny z Litovle a můžete mít balík těstovin a účast ve finále o Bergamo, 3 dny v Bergamu na telefonní lince 585 22 558, tak to jsem hodně zvědavý, kdo toho právě teď využije, protože když nám nevydržíte na lince, tak se prostě nedá nic dělat. Takže teď je šance si zavolat o malé finále. Haló, dobrý den.
1: Ahoj, to je Svatka z Moravského Berouna.
0: Svatuško, tak běžela jsi pro telefon nebo jsi ho měla někde po ruce?
1: Měla jsem ho po ruce.
0: No tak to je dobře, že jsi to zkusila. Já musím teda říct, že je potřeba dodržet pravidla naší soutěže, to znamená, ještě si v italském létě nevyhrála.
1: Nevyhrála.
0: Skvěle, takže blahopřeju, balík těstovin je připraven, po tomhle vstupu ti mimo signál řeknu, jak si ho vyzvedneš. A teď mi řekni, z italské muziky jsi nadšená, nebo to tak kolem tebe jako pluje jenom, byla jsi v Itálii, máš ráda Itálii?
1: Byla jsem už párkrát v Itálii a těstoviny miluju jako italskou kuchyni taky, takže...
0: Takže mám...
1: A snažím se už dlouho jako dovolat se.
0: No tak dneska vypadla Martina z Litovle, což mě mrzí, nevím z jakéhokoliv důvodu, myslím, že byla na cestě, ale tak ty seš velmi adekvátní a skvělá náhrada, protože miluješ parádní těstovinky a máš ráda Itálii, takže je to všechno v pořádku. Poprosím podívat se na náš web radiohona.cz, aby ses mohla registrovat i do Bergama a vydrž mi na lince. Blahopřeju.
1: Super, děkuji moc.
2: Mega hity, káva, těstoviny, sýry a luk.

0: Užívejte, užívejte.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Rádio Hana
5: a Jukebox.

0: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií na

Vysač. Hrajeme k vodě, hrajeme i k nedělnímu obědu nebo grilovačce. Někteří z vás právě sází na skvělé jídlo a pití, někde se dělají bramboráky, někde španělské ptáčky, někdo si zajde do hospůdky na oběd. Zdeněk má v plánu narážet sud a roztopit gril na zahradě. Tomáš dneska bude jenom pít a pít a pít. No tak je krásně, letní rádio Hana, pitný režim je třeba. Díky, že posloucháte, tady je Jukebox.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Přejeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili taky o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu, hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super. A tak kolik to stálo? Prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou baneku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavily do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

za volant, na výlety, na kolo, na motorku, zdravíme. Miluška dneska odpočívá s knížkou po včerejších 60 kilometrech na kole. Květka vyrazí na bicykl dneska. Jirka po dopoledním gaučingu bere na cyklovýlet celou rodinku. Ivanka je u jezera Lago di Garda v Itálii. Všem přejeme krásné a šťastné kilometry. No a dívám se dál, skvělá letní muzika a chystáme další zprávy počasí a novou dopravu. Buďte s námi.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: Johana, vaše letní rádio kapelu Tým vystřídá Luis Capaldi, Backstreet Boys anebo kapela Opět a Radeček. Buďte s námi i dál. Teď zprávy počasí, doprava, nehody, policejní hlídky a odstavená auta. Je toho hodně. Zprávy dřív než ostatní v 11.55.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet, které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
0: Sport. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.

0: Liptovské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Vysíláme rychlé dopravní zprávy, začínáme nehodou osobáku s cyklistou, je to ve Svébohově na Šumpersku, projíždějte opatrně. Vyškov, Dukleská ulice, odstraňuje se rozlitý olej na silnici. Na dálnicích to dneska zlobí s poruchami aut, na D1 před exitem Bělotín, počítejte se zdržením kvůli poruchanému autu v pravém pruhu. Další neprůjezdný pravý pruh vás čeká na D46 mezi Drysicemi a Vyškovem. A odstavená auta na krajnici hlásíte u Olšanu Prostějova a na D1 na úrovni hranic. Kde jsou hlídky, hlásíte z Bystřice pod Hostýnem, měří na D1 u Bělotína a stojí taky na exitu Vyškov Západ. Jeďte opatrně.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Pohodové nedělní poledne. Je super, že trávíte neděli právě s námi. Za malou chvíli nahlédneme

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka Solomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
1: Sport. Neseme další skvělé zprávy z českého sportu. Vodní slalomářka Valentína Kočířová po včerejším zlatu v kajaku vybojovala na mistrovství světa juniorů další titul, tentokrát na kánoji. Bronzové medaile přidal Tomáš Indruch a v kategorii do 23 let Adam Král. A dařilo se i na střelnici. Česká puškařka Klaudie Kac se stala šampionkou v olympijské třípolohové střelbě na šampionátu do 23 let. Obrovská gratulace všem. Přidáváme předpověď i dopravní info.
2: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
3: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
2: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
4: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
2: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
4: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
5: Počasí.
1: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do půl deváté, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30. Dobré odpoledne, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Řidiče v Prostějově čeká zkouška trpělivosti. Kvůli opravě nadjezdu u bývalé Vitany začíná úplná uzavírka úseku od křižovatky v Dolní ulici až po Kojetínskou a uzavřený bude i dálniční sjezd z D46. Pokud pojedete přes Jedovnice na Blanensku, u tamní benzínky se přestavuje nepřehledná křižovatka, možná říkáte konečně. Doprava tam ale jede kivadlově na semafory a kvůli neukázněným řidičům přibyly ještě nové zákazy, tak opatrně.
5: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Radio Haná, jsme partneři nejlepších akcí v regionu a teď živě za Štěpánem Horákem, naším kolegou, který moderuje Hody v Přerově.
1: Ano, Marku, je to přesně tak.

0: nebo spoustu řemeslných výrobků, takže to je taky nedělní odpoledne na Hodech svatého Vavřince v Přerově s rádiem Hana.
1: Štěpán Horák živě z Přerova, děkujeme a doplním jenom, že bohaté občerstvení a skvělý pitný režim zajišťujeme v Přerově taky. Tak si to přijďte užít. Dneska odpoledne ještě legendy se vrací a samozřejmě legendární Olympik. Posloucháte rádio Hana, krásnou neděli 9. srpna.
2: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. Jo!

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o prázdninách.
1: Nádherné nedělní odpoledne. Jsme moc rádi, že jste s námi. Za chvilku pro vás máme parádní rozhovor. Před startem atletického mistrovství Evropy v Birminghamu se nám vyspovídal 20-letý talentovaný desetibojař Tomas Järvinen. Mimo jiné na sebe prásknul, že má před závodem tak trochu nahnáno. Přejeme vám skvělý poslech a pohodové odpoledne. Nálož muziky pokračuje.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays či

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No, jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.

0: Italianské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a začínáme v Bystřici pod Hostýnem. Začíná tady rozsáhlá oprava Lipnické ulice. Místem projedou jen autobusy a záchranáři. Osobní auta do 7,5 tuny musí po objížďce přes Blazice a Vítonice. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, u křižovatky Holubice na Vyškovsku se opravuje silnice. Doprava tam jezdí v režimu 2+1 pruh. Sjezd z dálnice na Holubice ale zůstává otevřený. Pohodový den bez komplikací za volantem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Příjemné nedělní odpoledne. Jestli hledáte pohodovou kulisu k víkendovému relaxu, jste tu správně. Pokud chcete vědět, o čem se teď nejvíce píše na regionálních webech, zůstaňte s námi. Probereme skokové zdražení nafty i chystanou stavbu nové sportovní haly v Kroměříži za 300 milionů. Přejeme vám ničím nerušenou pohodu, skvělá muzika je připravená.

0: Mobil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské Pustevny.
2: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
3: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
2: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
1: Počasí.
2: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podrží metropu s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Doprava.
2: Tady jsou další rychlé dopravní zprávy. Míříme na Svitavsko, tady probíhá velká letní sezóna oprav. Komplikace a zdržení nás čekají hlavně teď v Trstěnici, Moravské Třebové, Osíku anebo Věvíčku. Máme tu jednu zprávu pro cestující v Olomouci. Kvůli rekonstrukci zastávky Svatý Kopeček, ZOO, směr centrum, je nástupiště posunuté asi o 100 metrů dále a vybrané spoje linky číslo 11 projedou až do Radíkova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o prázdninách.
1: Parádní nedělní odpoledne. Je skvělé, že trávíte dnešní den v naší společnosti. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým podvečerem, máme pro vás pár skvělých nápadů. Pozveme vás na běžeckou párty k Olomoucké Olympii nebo na show Adama Plachetky na Letňáku. Přejeme vám parádní zábavu a užijte si zbytek neděle.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
5: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
8: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Yeah. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Jestli nevíte, kam dřív skočit, tady je kompletní víkendový nářez. Koupání hlásí Poděbrady, Náklop, Lumlov, Výkleky i akvaparky a koupáky v Olomouci, v Šternberku, Prostějově, Vyškově, Bělkovicích, Litovli, Uničově i Holešově. Hody svatého Vavřince vrcholí ve Štěpánově a taky v Přerově. Kina promítají nového Spidermana i dinosauří Tlapkovou patrolu v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Boskovicích, Zábřehu, Bruntále i Prostějově. Na hradě Sovinec se líčí pas na medvěda se šermíři i sokolníky, Prostějovský zámek žije rodinným nádvoříčkem. V neděli startuje u Olympie běžecká party Run and Rave. Na Poděbradech pobaví divadlo Tramtárie z Horory z Poděbrad. Olomoucký letňák rozezní Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou. V Kroměříži vrcholí rozkvetlá Floria s Motýl Bandem. Užijte si víkend naplno a s naším rádiem.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce@radiohana.cz

0: Když vás pozvem na jezernické viadukt, víte, co hledat?
1: Naši rodáci furtovníci nám v Hanáčtině každý víkend představují zajímavá místa našeho kraje.
2: Ono se to kecá o Hanáckých rovinách, ale víte, že i o nás máme 4000.
1: To je Hanácky čundrování. Vždy o víkendu, jedině na rádiu Haná.
0: Už teda víte, kde hledat za Homnama vulkáne?

0: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
2: Sport. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem. Buďte s námi.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Taky v neděli odpoledne čerstvý dopravní servis. Pokud míříte k čerpací stanici, benzín zlevnil na nějakých 42,27, nafta skokově zdražila na necelých 45 korun za litr. V Olomouci počítejte s velkou dopravní výlukou. Kvůli výměně výhybek u hlavního nádraží nepojedou tramvaje na Pavlovičky. Místo nich vyjeli náhradní autobusy označené písmenem X a tramvajovou zastávku hlavní nádraží dočasně nahradí zastávka kosmonautů. Víme, jak se jezdí tady. Šťastnou cestu i v neděli.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Pohodové nedělní odpoledne. Dneska vysíláme samé dobré zprávy. Za chvíli vám přineseme přehled čerstvých úspěchů našich sportovců. Skvělá vodní slalomářka Valentína Kočířová totiž na mistrovství Evropy vybojovala další zlato. Ta nejlepší muzika vás provází i dál.

0: rána.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5 000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu. Letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
0: Sport.
2: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
0: Počasí.
3: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30. Dobré odpoledne, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Řidiče v Prostějově čeká zkouška trpělivosti. Kvůli opravě nadjezdu u bývalé Vitany začíná úplná uzavírka úseku od křižovatky v Dolní ulici až po Kojetínskou a uzavřený bude i dálniční sjezd z D46. Pokud pojedete přes Jedovnice na Blanensku, u tamní benzínky se přestavuje nepřehledná křižovatka, možná říkáte konečně. Doprava tam ale jede kivadlově na semafory a kvůli neukázněným řidičům přibyly ještě nové zákazy, tak opatrně.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o prázdninách.
1: Příjemný nedělní podvečer. Je skvělé, že nás posloucháte doma, v autě nebo třeba na zahradě. Za pár minut vás čeká zábavný pohled do historie. Připomeneme si 9. srpen a den, kdy se na plátně ukázala kreslená hvězda Betty Boop, i když tehdy vypadala spíš jako pudl s velkýma ušima. Přejeme vám dobré odpoledne. U nás vás čeká pořádná porce hitů.
2: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
2: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
2: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
2: Rádio Hana.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
3: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
0: Vaše letní rádio.
13: Rádio Hana. Dohle.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
0: Sport.
2: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle. Víme, jak se jezdí tady a začínáme v Bystřici pod Hostýnem. Začíná tady rozsáhlá oprava Lipnické ulice. Místem projedou jen autobusy a záchranáři. Osobní auta do 7,5 tuny musí po objížďce přes Blazice a Vítonice. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, u křižovatky Holubice na Vyškovsku se opravuje silnice. Doprava tam jezdí v režimu 2+1 pruh. Sjezd z dálnice na Holubice ale zůstává otevřený. Pohodový den bez komplikací za volantem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Krásný nedělní podvečer. Těší nás, že nasedáte na vlnu pohodového závěru víkendu přímo s námi. Za malý moment se podíváme na slavnostní vyhlášení basketbalisty roku v Mariánských Lázních. Prozradíme vám, kdo si odnesl hlavní trofej a proč už po deváté v kariéře dominuje Tomáš Satoranský. Přejeme vám inspirativní večer a skvělou zábavu u našeho vysílání.

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shah.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
3: Vaše letní rádio.
4: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste útečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď to svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. A pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Zprávy Rádia Haná.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
3: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
4: Určitě se hrozně těším a možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
3: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
0: Počasí.
3: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
0: Doprava.
3: Tady jsou další rychlé dopravní zprávy. Míříme na Svitavsko. Tady probíhá velká letní sezóna oprav. Komplikace a zdržení nás čekají hlavně teď v Trstěnici, Moravské Třebové, Osíku anebo Věvíčku. Máme tu jednu zprávu pro cestující v Olomouci. Kvůli rekonstrukci zastávky Svatý Kopeček, ZOO, směr centrum, je nástupiště posunuté asi o 100 metrů dále a vybrané spoje linky číslo 11 projedou až do Radíkova. Šťastnou cestu!
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o prázdninách.
1: Skvělý nedělní večer, je super, že trávíte finále víkendu s námi. Na regionálních webech se aktuálně hodně řeší nadcházející astronomická událost. Už ve středu nás čeká částečné zatmění slunce a my vám poradíme, na jaký kopec vyrazit, abyste měli ten nejlepší výhled. Přejeme vám večer plný klidu a dobré nálady. Bavte se s naší muzikou.
0: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: slyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: ranní balzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Rádio Haná, 90 v 9.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Rádio Hana.

0: Krásné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Radio Haná.
1: Přejeme

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná.

0: Víte, že poslouchání muziky při práci měřitelně zvyšuje fyzický výkon? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ono se neříká nadarmo,
3: že to nejlepší na Hané je zadarmo.
4: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky.

Rokní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: znal ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: To ty jsi nás přivedl do téhle mizérie, Loxley.
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepý jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověs.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikla a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
2: Zemřel bych pro tebe.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Nález pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.

0: pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
1: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
2: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
3: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
4: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
6: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
4: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
3: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář. Od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Děkujeme.
4: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
7: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Italské léto na Hané.
3: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
9: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
10: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
3: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
9: Vyhrála jsem těstoviny.
11: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
3: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
9: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
10: Pojedu do Bergama.
9: Všichni si užijte léto.
3: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
9: Ať je italské léto nahané.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
2: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
3: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
2: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
1: Počasí.
2: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Tady to žije.